Gromadźe pobychu tež budyscy młodostni. Popuću su byli, kocí se na zakrament firmowania przyjotuja. Oni pobychu od čtvrtka hač do čerošej njedźele na jezbě do kluštra Benediktinow w rakuskim Kremsmünsteru. No widzicie, a na programie stejše pućowanie do horu, wejdźenie po kluštre a zetkanie z mnichami a sport, kajž tež kupanje sobie. Skupinu přewodźał je budyski kapłan Pěter Mróz a jezba słušeše z dobom přijoty na firmowanie, kotrež budže sjatki njedźelu. Na runje tuči młodostni z Budyšina suči samsniki su lica prěni raz meju tu Budyšinje stajili, dokiž bychu po takim 30. aprilažno na jezbě su ju zajšo stajili. Vjace vo budyski meji a přijoče na meje metanje sče zavěšči, že sobotu našim honoserbským televizijnym magazinu Vulatko vuladali jeli nic, vám to na kůže pa doporuču, se hišče raz naše ARD mediatece naposkač, abo rade tyž přinožk, tyž namakače na naše app MDR Serbia, rude takajš v obrazy, vo druhých mejach a epizody vokovo mejo, telko poskytku pokauk če rade nuc, no a što heba kýšče do poskytku mám dženca, do dnia, što môžeče rianeho doživič, nedom tu vám přeradžu našich pokivach serbským rozvasu.

0: Liebe Bütschgeisch, Paradiso. Ach, hej, to szak by tak renie było. Eski Snioka, chce do dowola? Wyste na tyś, Beczodzin, Styri a postaje. To reka, zoje czas.
1: Nabożne słowo.
0: Išma dženca rano, Tomáš Menzel z Kulova.
2: Lubi připosłuchario, zmiem was přeprosyć na pučovanie do staviznou kraja Mexiko před 500 letami. Španisce vojace zdobywachu kraj, pytachu złoto a ničachu starou kulturu Aztekov, kotryž kult zepiraše so na nepředstajomnú ličbu čvověskich voporov. Indiojo bychu so tuž rade novej věrie přivobročili, ale cuzy vojace nebiechu kmani za misjon. Tej situaciji zasane nebeska moc do našeho sveta. Juan Diego bie prosty Indio. Vosrieč hole zjevi so jemu mač Boža postavje indianskeje žone. Da jemu nadauk biskopa voto prosyč na vonem miestnje cirkej natvarič. Biskop pak jemu nevierieše a žadaše sej dživ. Sreč zime da Sveta Maria holi najrenče rúže rozkčič. A na kavače, kotrimž Juan Diego biskupej kvietki přiniese, zjevi so jeje vobraz. Na to da so 8 miliónov Indio vukčič. Tak nasta křesťanská vačonská Amerika, direktne s nebieským žonovaniom. Kabat vostanje potajne, hač do dženznišeho sú jeho barby jasne. S pomocou elektroniského mikroskopa namakachu pupilomaj Mačerie Božeje v obraze tedy přítomných osobov, svätého Juana samoho a španiských duchovných na biskupském dvore.
0: Dobraj Tomáš Menzel z Kulova na doku a zamovitosti kuluskeje v osade 5 hodin nedom 6 postaje.

0: wosamjenčinow ponapo sedmich na dźensniši prěny punželi mej. Lětše 2009 su w strážnym batalionie zjazkowej wobory Berlinje štyrjo Serbias wužili při tutej wojorskej służbě, běchu mezdrujim zasadženi při oficiálnych statnych přijećach mjezynarodnych hosći. Reporterka Serbskeho rozhłosa je tajke něšto sobu dožiwiła a tyž dokumentowała. Čera sme tutu parličku z našeho archiva hišće raz sprístupnili. Sme pak tyž aktualne interview z dvěmaj tedyšimaj vojakomaj vedli, s Klemencom Bulankom a Damianom Bogušom. Jeju sme so mezdrujim prašeli.
1: Ja bym Donald Tusk. Dun polski prezident.
0: Sme so prašeli, nalučuje sa z 9 minuce přišła rozprava po vás hač do leča, še hišće Berlinje byli a kajkých vosibitych hošći, še tam dožibili, na čo so dopominače. No a to by votmova.
1: Ja bym Donald Tusk, dun polski prezident. A na to, na kotro se najbolje dopanim, to je bo Silvio Berlusconi. To smo mu při leta dve vitali. To je nekaj malka anekdota. Tam smo stali, čakali za on z leta dva u onšinče. Stali a čakali a čakali a tu nešinče. Zo suche jo bo, svonco jo ti bo. A potem smo pon zonili, haj, unče so doba upriskač a čiste činča šo možne. To smo pon, haj, nekak dva a pol hodžine stali. Naše karabinore znojacne, jesmo kruče džarseč moli, to by, haj, mu premien jara napjady nadauk pon, ale pon, když je to zdokonje nebo, smo so še jara zveselili.
0: Vidíš, a što da je Damiani Boguši a tyž Klemenci Bulanki, vone vojarski čas Berlinescova přinies?
2: Ja můžu jenuž rec, z tutr 9 měsacu sem tam dola dostał do szalakor połanskich szilinów też, to kiedy się szalakor zjazdka wybora ja szeroko nastajena. A za mnie w osobince je to przyniesło, że jsem ja żyła na mojej ranice przyszł. Wiem, co dopełnić na jedną sytuację, gdyśmy wunka na zuczowaniszczu, a tam by w obchodzie jara zima, a to przez dłuższy czas. Tam jsem prynny raz w obchodzie nazonił, że to jest poprom wód. A potem jsme dostali takú doštěnku polivku a skipku kleba a to by jedna jara vůběrná ječ v tým vůkomíku. A ja, hovák, 30 kilometrský marš ten hiště, to by tež jedne vůžadano s 12 kilami přidatné váhy, ale je nepytno, že te čivo tola může vyste více zmištrovač, bez toho, že jen co vůjce na to přihotuje.
1: Nej, je mu prém ta služba v vůjsku, da boja prav to tak a tak ništo, jo, šež boh mojich vočach kujže muž dobe učinč, za to neke nejo, žane hubene doživeno bo, ja bo ti prav to, jo, ti ništo, što ještě nem za božiše žive, no, ti dale pome, ti ještě tam, ja mo prav tu disciplinu, dipko nošč, porad v svojem kameru džaržeč, ja mo prav po vilich mojich kamarado sem ja vidjal, tam su vulke deficite boli, also tem jo to jara dere činilo, a je to su jacore davali, kotre ši v ich kameru nisu porad džarželi, to su pon naši vukubvara pon šišli, a te su pon te cua kamere cua draste šo von zmetali, a pon jo pon su ši dobeli, zase šo porane rumadže skvadžeč, kužda fauda jo dobeva na te tamoj ležeč, a to su one tak husto činili, do ništo nejo perfekt bo.
2: Ja si myslím, že je za kužo modo člověka vážné, že on raz jednu službu za tohašnost vukonja. Hač to nik je v tuté formě vojska, zatím může so prašak stajíč, ale přírodoškýt, ládanie starých abo korých, to tež dopomám, že tuto modo člověk vědský názoní.
0: Aj, to by má ve vůrez. Kčerošeho nejdeného vůsevania vo Serbách, strážném batalione Berlíně, vo názoněňách, modých, Serbo tedy akak dženca po 17 letach na volny čas a svoje dopoznača vo sebe zladuja. Štuž je to zapas, môže to si ráda ešte raz naposkač, cúbe nejdženíše vúsevanie na našej internetovej stronie, kaj ešte ešte naši dámotný app MDR Serbia bio džencnišo rania, to tam vozjevíme, tuž môžete si to ráda ešte raz naposkač.

7 hodźin, nedam 42. Dźensa wieča wusywa zaso młoda žoma Radio Zatkula po zvučenym wašnju od 8 do 10 na frekwence 100,4 MHz. Štujš je sobotu vulatko skomdžu, može se je vizatež našej ARD mediatece vobladač tam mieske televizijne vusywanje na makače. Kunc meje od 29. do 31. meje odmije so žunski spiewny kurs słowianskich melodijów, a jenoš išče ač do džencnišeho môžeče so za to přizevič pola Walburgi Vaudžic pod walburga.walde@gmail.com. Wuslitki koncerta predstaja potom 31. meje v rumnoščach SLA. Apropos spěvač, môžeče zašo zromadnje, a to jutře od večera 6 kóre v rumnosćach serbského ludového ansambla. Náš šedny klip je nám sjaty. Jutře je džin kleba němský a sýva prýný kruč, odmije so budyšinje na žitných vikách, tamnejšej nakupnice Korniju, môžeš tiež rec, tak menované klebové wiki, viacere pekarnie so na tym wobdziela. Woptač a kupič môžeče si tam niedže 33 šelakých družín kleba jutce do podňa vo 10 na kupuanským centeru na žitných vikách Budyšinje. A zajucišim sredu maja za sobotorene durje za rečnu hodžinu za doroščenych rumnoščach staršiske iniciative Radvorju od popodnja na poštyrjoch do na pół pečich. No to môžete si tiež tam raz dojeć. 7 hodžin, vydam 4 a 40 a to je muski kur delane.

0: sida młodźin, beča postaje.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Tomasz Menzel z Kulowa.
2: Lubi připosłuchario, smiem was přeprosyć na pućowanie do stawiznou kraja Meksiko před 500 letami. Španisce vojace zdobywachu kraj, pytachu złoto a ničachu staru kulturu Aztekov, kotryž kult zepiraše so na nieprzedstajomnu ličbu čłowieckich woporov. Indiojo bychu so tuž rade novej wierje přivobročili, ale cuzy vojace nebiechu kmani za misjon. Tej situaciji zasane nebeska moc do našeho sveta. Juan Diego bie proste Indio. Vosrieč hole zjevi so jemu mač Boža postavje indianskeje žone. Da jemu nadawk biskopa voto prosyč na wonem miestnje cyrkej natwarić. Biskop pak jemu nevierješe a žadaše sej dživ. Sreč zimy da Sveta Maria holi najrenče rúže rozkčič. A na kabače, kotrymž Juan Diego biskupej kvietki přiniese, zjevi so jeje wobraz. Na to da so 8 milionov Indio vukčič. Tak nasta křesťanska vačonska Amerika, direktnje z nebeským žonovanjom. Kabat vostanje potajne, hač do dženznišeho su jeho barby jasne. S pomocu elektroniskeho mikroskopa namakachu pupilomaj mačerje Božeje wobrazy tedy přitomnych osobov, svätého Juana samoho a španiskich duchovnych na biskupskim dvorje.
0: Dobraj Tomasz Menzel z Kulowa nadawku a zamowitości tamniejszeje kuloskeje wosady. 7 godzin, 6 apostołów.

0: kajke budźe wedro, to nydom słyšimy najprede naše aktualki, co nie w Łužicy je na podźěmečich.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Niedźe 80 wustajerjo je čera svoje produkty na burskich wikach krabatowym lokowym switche kočinje prezentowało. Jako nuostku zawoda przedstaji nawoda rostlinskie produkcje MKH Christian Singelmann modernu techniku za direktne vašne wusowa. Ratarski inženjer Benom Ruskiš bi z leta 2018 zromadnje s Tobiasom Kokotom zavod navjedoval, a so leta doho za moderne vašnje a vopospodarenja polu a tvarnove rodže zasadžoval, leca juliju z privatnih pričin zavod vopušči. 567 žonu a muži z Hornije v Užicu je hižo za nove vukupanske leto od augusta zričenje z remesnickim zavodom komornim v obvodže Drežane podpisalo. To je nešto viace a čloni. Jako pšičinu mjenuje vone jednače remesnické komory Andreas Brzezinski, zo so modostni, keštež vukubanske zavody cele vedomje zaješo za povovanje rozsudža. S tým maja předov začal väčšiu planovansku vistotu. Tukvilu ma Drežanská remesnická komora hišče niedže 300 svobodných vukubanských miestnú, k tomu pšinže viace hač 100 posta praktikumových miestnú a viace hač 100 prozníckých dživov. Radvoju je tamniša mvodžina čera popudňu meju na nausy metala. 10 poru rejovaše národní drastče vokuo štoma. Najspěšnější a s tým mieský král bu Klemens Buša, kýž se Marlene Jacvokec za kralonu vuzvoli. Mie mietanie radvoju dobiachu terminove do predka Ščaneč, dokelž so vod džencnišeho na nausy tvari. Pučna smier šulu je hačna vysokosť škatulské je pistovanie Alois Andrický zašľahane. Hač do oktobra so Grolmusova droha krok po kroku kompletne ponoví. Vosom dječi, meznimi ci družki, sú nedželu zakrament prineho svätého opravenia budyski cirkvi našeje ľubie knenie přijímali. Svojbna šola a instrumentalistča kemše v obrubišu. Rakecach je jednače konfirmantu, meznimi sáboka svedenske kemše s farariom Robertom Malinkom vosvičivo. Po zaunovej kurs sviatočnosť v obrubi, hižo sobotu bišu na kemšach svoje prinie Bože odkazanie přijímali. Na wužiskich kčenjowych biehach a kolesowarskich wubiedżowaniach by so čera kamencu rekordna liczba 1380 sportoču a sportoču obdzieliło. Pančan Konstantin Knop dobiža starobnej klasy SK 10 na dystancu 2 km jako druhý do cíla. Samson Wuri Sanjubi Kruščan Samuel Dürlich štvrty najlepší bieha. Vokličan Milan Kant SK Štornače vubiđi si slibro, a přes zlotu medalju vesele šeso Kopšinjan Vili Hadank un dobe na distancu 15 km starobnej klasy SK 20 zlotu medalju. A to bych u naše povješće, kiš namakače cvi džin a poni dohošći na našich internetnoch stronach a tež darmotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hišče je trochu pokmurene, pomročene, ale ižo kytro mive vonka s blakami, hišče nekotre kapki dešča padnu, by u dnia potom so zaso sunco bole pokaza a vostane sucho, a to šopši čopvrch, maksimálne 26 stopniach.
0: Jež bude na naših troach, tam je šo svobodne bliskač mam na A4 na smir Drežďany, haj. Nie, nas mir zorec, wodajcie tak kukowo, mies Ciroškom, Drežďany, Sever a Hermstorfom, a keď buha dżinsniejszego je zajest a wujest, a štyri horny wujest kompletne zaszlahane przez svonu boršť abo poršu môžete si na autodrow tam dojeć, a tyž radvorju, kaj smo ne pojšťa slyšeli, so od dżinsniejszego tvari.
1: Serbski rozwóz.
0: Seren formuani do dżinsniejszego punžele do noa tydženia z Bettinu a Jakubom, Wasom hodzin 4 a nidom 5 a 30 je.

0: Lětše 2000 a 9 su strážnym batalionje zjazkowej wobory Berlinje štyrjo Serbias wužili. Při tutej wojerskej służbje běchu mezdrujim zasadženi při oficiálnych státnych přijećach mjezynarodnych hosći. Reporterka Serbsko rozvosa je tajke něšto sobu doživiła a tyž dokumentowała. Čera sme tutu parličku z našeho archiva hišće raz sprístupnili. Sme pak tyž aktuálne interview s dvěmaj tedyšimaj vojakomaj vedli, s Klemencom Bulankom a Damianom Bogušom. Jeju sme sa mezdrujim prašeli, nalučuje sa z 9 minúce prišla rozprava po vás hač do leča, še hišće Berlínje byli a kajkých vosibitych hoščí, še tam dožibili, na čo sa dopomínače. No a to by votmova?
1: Ja vím, Donald Tusk, ten polský prezident, a na to, na ktorú sa najbolej dopaním, to je bol Silvio Berlusconi, toho sme mu při leta dve vítali. Ty nieke małka anekdota, tam smo stali, čakali za on ze zleta do ončinče, stali a čakali a čakali a tu nešinče, zo suche jo bo, svonco jo ty bo, a potem smo pon zonili, haj, unče so doba upryskač a čiste činča šo možne, to smo pon, haj, nekak 2,5 hodine stali, naše karabinore znojac, nie smo kruče džaseč moli, to by, haj, mu premien jara napiady nadauk pon, ale pon, když to zdokonje nebo, smo so še jara zveselili.
0: Vidíš, a što da je Damiany Boguši a tyž Klemence Bulanki, vone vojarski čas Berlíne zcova přinies?
2: Ja můžu jenuž rec, z tutr 9 měsacu, sem tam dola dostał do szeroko połanskich szczelinów też, to kiedy jest szeroko zjazdkowa wybora ja szeroko nastajena. A za mnie osobiście jest to przyniesło, że jestem ja żyła na mojej ranicy przyszło. Wiem, co dopełnić na jedną sytuację, gdzieś byśmy wąka na zuczowaniszczu, a tam by w obchodzie jara zima, a to przez dłuższy czas. Tam jestem prynny raz w obchodzie nazonił, że to jest poprom wód. A potem jsme dostali takú doščenku, polivku a skipku kleba a to by je na jara vúberná ječ v tým vokomíku. Haja, hovák, 30 kilometrský marš ten hište, to by tiež jedne vúžadano s 12 kilami přidatné váhy, ale je nepytno, že te čivo tola môže vystavice zmištrovať, bez toho, že jen sa vúlce na to přihotuje.
1: Nej, ja mu prejme, tá služba v vojsku, da boja prav to tak a tak ništo, ja šeš boh mojich vočach kujže môžu dobe učinč, za to nieke nejo, žane hubene doživeno, bo ja bo ti prav to joti ništo, što ešte nem za božiše žive, no ti dale pome, ti ešte tam, ja mo prav tu disciplinu, dipko nošč, porad v svojem kameru džaržeč, ja mo prav po vilich mojich kamarado sem ja vidžal, tam su vulke deficite boli, also tem jo to jara dere činilo, a je to su jacore davali, kotre ši v ich kameru nesu porad džarželi, to su pon naši vukubvara pon šišli, a te su pon te cua kamere cua draste šo von zmetali, a pon jo pon su šir dobeli, zase šo porane rumadže skvadžeč, kužda fauda jo dobe na tej tamoj ležeć. A to su one tak husto činili, do niš to nejo perfekt bo.
2: Ja si myslu, že je za kužo modo človeka vážne, že on raz jednu službu za tošnosť vukonia. Hač to nek je v tutej forme vojska, zatem môže so prašak stajić, ale přirodoškýt, ládanie starých alebo korých, to tiež dopomám, že tu mladý človek vědský názorní.
0: Aj, to by ma vyvúriez. K čerovšieho nejdeného vúsevania vo Serbách, strážnym batalióne Berlínie, vo názorneniach mladých Serbo, tedy akak dženca po 17 letách na voľný čas a svoje dopoznača vo sebe zladuja. Štúž je to zapas, môže to si ráda ešte raz naposkač, cúbe nejdenýše vúsevanie na našej internetovej strone, kaj ešte ešte naši dámotný app MDR Serbia bio džencnýšho rania, to tam vozjevíme, tuž môžete si to ráda ešte raz naposkač.

0: wječiš pak.
1: Šešć mjeńšinow dođe wječich je.
2: Nabožne słowo.
1: Tute ma dźensa rano Tomasz Menzel z Kulowa.
3: Lubi připosłuchario, zmiem was přeprosyć na pućowanie do stawiznou kraja Meksiko před 500 letami. Španisce vojace zdobywachu kraj, pytachu złoto a ničachu staru kulturu Aztekov, kotryž kult zepiraše so na nieprzedstajomnu ličbu čłowieckich woporov. Indiojo bychu so tuž rade novej wierje přivobročili, ale cuzy vojace nebychu kmani za misjon. Tej situaciji zasane nebeska móc do našeho sveta. Juan Diego bie proste Indio. Vosrieč hole zjevi so jemu mač Boža postavje indianskeje žone. Da jemu nadawk biskopa voto prosyč na vonem miestnje cyrkej natvarič. Biskop pak jemu nevierieše a žadaše sej dživ. Sreč zime da Sviata Maria holi najrenče rúže rozkčič. A na kavače, kotrymž Juan Diego biskupej kvietki přiniese, zjevi so jeje obraz. Na to da so 8 milionov Indio vukčič. Tak nasta křesťanska vačonska Amerika, direktnje z nebeskim žonovanjom. Kabat vostanje potajne, hač do dženznišeho su jeho barbe jasne. S pomocu elektroniskeho mikroskopa namakachu pupilomaj mačerje Božeje v obraze tedy přitomnych osobov, svätého Juana samoho a španiskich duchovných na biskupskim dvorje.
1: Rozprawia Tomasz Szmencel z Kulowa na doku a zamowitości tamniejszeje kuloskeje wosady. 8 godzin, 6 a postaje.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Lube Žiši, našo žincašne čojenje grajo v goli. V svišišo v našom postroje, kak su zvereta v goli lišku usmješovali, a kak ste se liška a jeje cvovek potom na njepšijašelam pomsčivi, kak ste drugim zveretam jih njepšijaznosči opvašivi.
2: Mjadvješ, svinja a uhat su bili pšijašele. Stavnje su lišku usmješovali a dražnili. Kaž su ju zmakali, su volali na nju cervjena opuš.
3: Cervjena opuš, cervjena opuš.
4: Ražim vam, vestanšo mje na pokoj, abo se vam zlezejžo, ga se udajom kecoroju kraloju. Ja se buđom pomščiš, a vam šo vetplašiš.
2: Pšijašele njej su rožili, bo jeje grozenja a su ju dalej usmješovali.
3: Cervjena opuš, cervjena opuš.
2: Liška cała zacviblowana jo se rozsužiła, aż se kocora wzejo. Kocor gajo južo dlejšy cas za lišku ganjał, a jej redne voce gotował. Net po svajžbe jo se liška dała ze svojim cowiekom, kocorom, na drogu, aby vonem kumpanam wogle dała kenž su ju usmješovali. Ako stej se k domoju mjad vježa, bliževe, jo viževa liška, až stej se tam teke svinja s uhacom přinamakavej.
4: Ach, som jak lucna, mam šiknych čoh gromaže.
2: Z vusoko pozvignju njeju gohu, jo stupala liška gjada pedla svojego kocora. Ten jo se přez jeje cynjenje hyšči vecej velicav.
5: Ja som největše, ja som nejrejtneše, ja som nejmocnejše kocor na celém svíše. Miau, miau, miau.
2: Ako su kumpane kvjavcanje svišali, su se ulikali. Ubojane su ubignuli a se schovali, žož jo se jim rono přigožilo. Mjadvjež jo zalez nábom, uhac jo s kocou do krycku a svinja jo se zakopala do lista.
4: Gledaj, gledaj, kak su veni se ulikali. Te bojazniki su se schovali, ha, ha, ha.
2: Liška a kocor stej zastupivej do mjadvježovego domu a stej ugledavej bogaše kšyte svižinske blido. Stej se za njo sednuvej a se dawej do jeze. Ako stej se najedvej, jo se kocor buks oblizal a jo vujšal z domu, aby se čohu přejšel. Njepjavej jo grebnu z potu v lišče a jo dotyknu svinjece uho. Boga svinja jo z čaha zakvicała, kvík, kvík, kvík, a jo miła z togo dnia jadno stojece a jadno visece uho.
5: Ja som největše, ja som nejrednejše a ja som nejmocnejše koca na celém svíše. Miau, miau, miau. Mjadvíš, nin to bužaš ty na ryže.
2: Ako jo mjadvěž kocora uslyšal, jo se myslil, až co k njomu nábom zalesč. Jo se pustčil a padnul na zemju. Jo se zranil rěb, tak až jo musal vetněnta na styrych pytach přes živjenje tapaš. Uchac kenž jo v krickach sejžel a se při kuždej kocorovej kšaceni z čacha čes, jo vulis kšaužu ze svojego schova. Ako jo vižal, až jo se mjadvěž rýb zranil, jo malcně, ako su jogo nogi njasli, ubignul do gole. A šota liška? Vena jo v žurjach mjadvěžovego domu stojala a přigledovala, kak laško jo jeje cvověk nepšijašelam vedpošil. Vena jo byla vjelgin glucna.
1: Liška jo na koncu glucna. A vy, lubežiši, jo se vam žencajšne čojenje spodobało? Namolujšo nam rad obraz ved liški a ved drugich zveretach ve goli. My by se vjaselili. Postčešo vaš obraz jadnorje na našu mailovu adresu pod zoben@rbb-online.de abo přes WhatsApp na naš redakcijski handy. Cizvo namakajošo na našom internetovem boku. Žicim vam dobre starto tyženja, ljubežiši.

Česka kupka čechomo joho grała, a to deje pasujo k přiduci temje. Snaž, z čo wy z vašimi žišimi přiduci raz teke pedla.

0: Serske ludowe reje, polka, walcyk a druge. Te su žinca předmjat wedomnostnego studia na BTU. Doktorka Teresa Jakobsowa wo Cerskiego Instituta přednosujo studentkam a studentam žinca wo serskich rejach a ja mam ju nento při telefonie a wena mežo nam rozkvasč. Zvrtku přižo ten vedomnostny zajm na serskej ludowej kulturie. Kotere studente žinca vecakujošo, kaki jo to modul studiuma?
1: Dženca budu tu studenča ze Zveho Komorowa, a to je, to su studenča, kotrež studia vúčerstvo na zakładne skodženk. A ja so jara veselu, dokež je to jen přichodný stup do tu osmíra kooperácie z BTU Kočebus v Komoru.
0: Aha, a co te studente uknú? Nen to teke žinca plavas.
1: Oni so zajmuja za serbsku hudźbu, oni budu we zakładni šuli pozdźišo hudźbu wuwučovać, a oni so zajmuja tak rec za te serbske hudźbne stavizne vizove prenim rede, a ja sam ale nydom prajva, tam je delko vjace, što ješ možete navuknuć, a duše so vudalo, za budu oni cive liječne semester so za serbske hudźbu zabirać, a dženca budu jim puskne, što vizok staviznam povedać, ale potom tež přikvade pokazać, što serbska hudźba išće je, napríklad hip-hop, abo snano tež jazz hudźba, abo što ma snano rozvoz tež za serbski hudźbu činč.
0: Aha, ale to vova popšam teke za praktickými přikvadami, abo? Azo budu, veni dostaš teke pičku dogled do serbskeje muzikove scene dženca?
1: Na kužde pad, kaž prajene, ja mam vje zostavi z nosobu, ale tež vjele přikvadu, my budeme se přikvade vobladać, tež naposkać tu v instituče, a potom budeme potem na Rejovanski dom Kočebus, jole ve mittendrin, dženca večo, tam raje live serbska reja, rejam, a oni budu to vuspytać, ja sem štipna, zmije nichtu snano tež instrument sobu, si mjem to poskyčiva, snano so nichtu zviri, tam tež sobu piskać, abo sobu rejovać, to by vjezo
0: Nins čona zachopienko Juža Gronili, to bužo dalčne kšac v zgromadnem žele Serskiego instituta a BTU. Kakve to nin to posužujošo take pobitovanje?
1: To je vizo prini pospit netko. Oni nisu s tym ličili poprom, zo buđe cilve semestr možno so za serbski hudźbu zabirać, a oni cedja spytać, zo oni to snano ve přichodnych letach přeco ve ličnym semestre poskyča jako modul, to by vizo jara rejne bylo, dokež si tola myslu, zo môže jen tu jara vele hišče vúrebač a názonič a vosebe dječi v delnym skodženku sú tola predestinirovaní za to, za hudźbu, za rejovanie, also ja si myslu, to bude na vúkotná vec, jeli so nám to poradí denca.
0: Pön žicime viele úspěcha, učobne žik za rozkrono.
1: To runia, útrobne džak.
0: Doktorka Teresa Jakobsowa wird Cerskiego instituta jo to była, wena przedstajo žinca studentkam a studentam BTU Cersku muziku. A gaš cošo, vy, lube přisucharie, pödla byš pla praktiskego žiela, pla rejovanskego vjacora. Rejovanski dom Vúžica zmaka se žinca vjaco v mittendrin na přešivo knikvarni Hugendubel. Kupka Cerska reja grajo live, sega sedemich vjacor žo los.

tu šiłować, šimnać je sa nie podać, krok za krokom dale sać, puć mi nidy pozastać, přece twoje heslo wie, lube a tyś rube nö, ty me stajne pozbudzujesz, hamy pohon to se ty, ty sa ruče za ty piuto, ty me spasle ruče, než a keš pokojši pohaš, ty mi lubiš juce dobudzeš, aj doby pak ja nalesym, ty sa moja, to ja wiem, duši na to čopota, zima nech sa navala.

rěč, rozum měć, domoj cyć, domoj spěć. Přes tu noc, nocy moc, zasakle před stále moc. To je čvojka w usud haj, tuž lubym stajnje ruku daj. Nich tu wobstać nemže sam, naš svitny kraj nie svita raj. Na ty biepak můžu tvarić, ty mi tež w šmiatku darić. Wszystko, żeś mi pokaza, hajż tu je moja zebiera.

0: Naša tema dźensa su serbske riwanske skupiny a pola nas so hosćom su přeco dwajo ze smjažace z wudorske skupiny a z wužiske rapsodie. Zromadnje z nimi rěčmi dźensa wo někotrych temach, kotrych riwanske skupiny nastupaja, tradiciju zakołać abo so dale wuwić, to šak je husto jara diskutowana tema a hej, kak wupada pola was dobiće so modernizować abo dale wuwić, štuce rade započinać.
1: Ja je mo započinam šako našu skupinu išče tak dvoje nedava, zo bu snanozno na času bo naše reje modernizovač. Přijušim pak doboja přiznat, zo naš koreograf Cornel Kolembus přeco zaso eksperimentuje ze stilizovanými krokami, ze stilizovanými drastami vo sebe tež, to rika on co tom serbskim, te serbske folklore nene cele novo vašne přibliži, snano tež rune dvoje, dokuž on sam serb nije.
0: Ja, na kuže pat je dan halb jen jara zajmavo vid na tun vitsku. To je jen dobro argument. Sano pola vas dala vudo?
2: Also pola naso vudo ro tak je, so my neke husta naše kusk zaprošene reje zase nauzvučujeme a naša nova trenanka tež na to diva, so mu te kroki porane a čiste činime a když se je nešto nelubi, abo když buch to jen kruk snane hinda klipe upala, pon mu to vizor tež přeuzamo, tak tež ne kusk modernizujeme.
3: A smerdžičenja moja tež žila noe rije, kak to pola vas upada.
4: Hej, ja musu so to v udvoru přizamknuć, my dukvilu tež starše rije, kotrež su dreje zno, žiže moje starše dvude zno rjevali, zase horo hybimo, mu to tak menujemo, a potom znova nazvučujemo, z nami a z našim dorostom, tež nedom runočasne. Ale vizo, chcemo zo nas dorost postane, a potom jen tegus eksperimentiruje, a modre nimamo dukvilu zadno krutoho o koreografa, ale my sme tež v poslednjem liče jeden projekt z Cornelom Kolembusom, a svoje partnerku Juliu mili, a ona je z nami nazvučovaj tu novu reju cipu, a tam smo mu tež junujen hinajši stil, kotrež me hevak tak nerujemo uspotali, to by byli skoro byli rytmiske elementy, štež by žana z tej jara vúža dace, a potom, že smo tomu prvný raz predstavili, smo moci kšiže činili tak prajne, že smo to zdokonili, dokud bych mu šon jara napjate. A ja si musu to so tej dere přiúzal.
3: Po takým nic ve voni mire tute noe elementy, abo jara spravo noe rie, ale skoro tež nič nešto staré horo hulvat, so jen tež juno hajt nešto druhe vidí a nic přeco des Hamsne rie, dokož všako je publikum šetze relativne Hamsne, kajš poprom na všetkých serbských svedženách. Što buchče oprajli, také bošit kone prane, ka reaguje váš publikum snač na nové, modernische, abo staré elemente, kotrož voni hište tak neznaja.
2: Also ja si musu pola nas pola vudora so to publikum šetze jara veseli, že vone za den riu vidí, kiš mu doja cien spol rivovali, abo tež musme za festival oni jenu cíšte no riu nás učovali, a to je so de publikum jara přiuzovo.
1: Ja mam ty tun začuć, so tun serbski publikum so veseli raz nešto nuho vidieť, a moja korapsodia so vizovo to staramo, so tam nieke na vulka ličba nuhoch serbskich riu najvišu stej, ale ja dobu přiznać, so tež te rie, kotre smo mu pola vúdvoreca ve smerdžace zno cele ústo videli, maja svoj cele svojský šarm, to reka modernizácia haj, ale přitom nic na to pozabyć, to sú poprav naše korene.
4: To bude tebi rady přiosovala. Ve smerdžace je naša devíza tukvilu tradícia, je šom toho vážna, mu putne mo náš dorost, co čas čakaja na dida, môžemo nekmo smerdžančansku rejovač, kaj švo. A ja také musím, ach, ja so sama musím, ja go žan duštiac nímam na to. Ja to tohle rady pon rejovem, když tak daleko jo, ale tam je necíli iné, šu zapali to, za to, zoro nemůža pon skučne te reje, od tých vůlkých rejovač tak rec. Tohle temu si tohle vizor zdržíme, ale nám to vizor ty starší garže, ty veselo činí, když mu nešto nošo, mora suspotamo. A tom publikum to dere přiúza, serbský publikum tak abo znak, ja si musu tom se to lubi, když mu nešto nošo šinže. Ale ve Vukraju, když mu to neje, tak daleko dalšie věci máme, tam to je tak abo znak za všich, šo nošo a tam tom publikum so ty šec veselí, šec všelaké skupiny.
0: Ale to bude dneska, že ve Vukraju tak abo tež v tých skrinimských končinách tu vokonás, to je sowieso Vše zaujšie šetci jara veselé, že to docela nešto serbské vidža. Dneska šo nevidža tak ten rojšie.
3: A jest to mimo so pomojmeno naše dalsze praśne tyś jeżo rozjasniło tradicjonę tylko proszę przeprezentować, albo przeco nieszto nowe wulanet. Ja prawie damy ważne, kajsmo to pola was usłyszyli tylko uprodzie jen srejdżanski bucz namakat, co sobie nikak integruje, prezentuje.

0: Haj, za kóžde dobre rewanske skupinu však ste tež haj choreograf, choreografka abo tež ľudžo, kotrež to z skupinu nazvučuja. A to je netko naše přichodne prašeno, pola rapsodie sme jižo slyšeli. Váš choreograf je Kone Kolembus a vun to tež vône s vami čini, přeco.
1: Tak wunschajo tež tun, kotrež nas no z cło započatka přewodža, cło cilet, kiž mo nekaz no romadže rivujemo. Romadže ze svoj manželski Juliu Kasian, wona jo po nas tak rec za tun atletiski trening zamujita, to reka te prene podra hodžine treninga smemo so mu z Juliu počić a potem pon zromadne s Kornelom na choreografijach dživač.
0: Hej, a my sme tež ižo pola smerčanskej skupiny slyšeli, že sú oni tež ižo en malký projekt ze s Juliu a Kornelom mili. Ešte jen projekt, ktorý mi byli, kak to pa vône vúpada tú časne s choreografom pola vás?
2: Also, pola nás v smerčacach kunie, žan, also, krúte choreograf nedáve, husto to pon Lydia Antonio Šezaja, a trude de Šinže Konel a Julia a nam pom pomaja po šalakých vickách dež pomoc treba jo.
0: Po takým Lydia a Antonio s vami vône nazvučuja a Konel a Julia pon trude jemo vô pomači. No kapo vô dvora vô padaš tu, so vo vašu rivanskú skupinu tu čas nestala.
2: Hej, tu čas máme jednu choreografku, kotraž je aktívna reovorka v SLA, to je Karola. A ona naše rie z nami znova nazvučuje a ja tež kúže týždeň podľa pola našej dorosovej skupiny, ja to tak, so to metod šota čini. A trude tež ešte Bváži Handrik.
0: A kak dô, vô netko ježo tú no choreografku tak rec mače? Nikak. Što ješ čas nastupa?
2: Haj, tak nikak pol leta ona nikaž no pola nás je.
3: Habe ich da spokojem dneska schon.
2: Hi, oju, bona to ja rade rečili z nami.
3: Hey, du gust meine Tanzka, Riemanschka, Skupina Schako, dich poprom. Bitte, Lydia.
4: Hi, my bitte, my hieste, hi, sei im Drehwupste, muss man nicht kontakte, so ja zu mir was so bei mir, Otrosch Meier sei im, Cedjas, nach, den am Wupomatsch hab schien stöpern, ja nicht de Praschen oder Kakuster, hat den Transporten, den Transporte Butsch, das so du quillu ich da gegusk, diskutuje, halle tag dalle, dünnische Toppon schittko, wurdnotschene, aber wu diskutuan lag breine, hat Toppon kutsches dich, du budge nach no Choreograf, tag du aus mo Samigus organisümer ha, wieso, es mo Jaco nisa tum Bum uns wot, Kondela Kolemusa.
3: Herr Potter, gib mir rapsodialen. Nein, Lippe saß daran auch ohne eine Skirche.
1: Also da ja die eine Privilegio an einer Position, wo ich muss man nach Kuchen Pata, das muss die Ära Giacconi, so to tak dere Beji.
3: Das ist gut gehört, schätze Jara. Das wollte nicht mehr zwar mich haben, wahrscheinlich mit Choreografen.
0: Ha ja, das ist wo die eine der gebrachten Abo, Gott, das ist wo ja nicht stimme an, aber es gab da ja wusste nicht, wo brauchst du es mehr, das ist aber wo bei doživili, kak to je, tak bez choreografa, što boh čo prajli, što to tak snač ti skusk se skupinu čini, když vopravdu žan choreograf tu nejo, haš tu dobi pon vopravdu se jemo přímštun sovětsko a prajč, ok, tak ja to neke přeho sam snano ti, abo tak.
4: Hej, to runo tak, jestli tu prajva, tam dobi im tjena osoba pomoč, tak iš praj, ja to netko přeho sam, abo znajmenša nekak dvě, ki se tam pomeja, abo pomataj, Takže hevák to pon, hej, pon to žan krúte púčne, abo pon kúžde nešto praje, a pon, hej, praj kúžde nie tmu, pa sme to všetci tak rývali, ale to mine na jo, to pon neklop, to nefunguje tak na tnú húčbu. Ha, hej, tak rec, to som mu pon Antonio, ha ja, ktorú sme hižo svoj dorostku staravoj, spočatne, pon prajvoj, hej, da môžemo to, tezo s našej staršej gardu, tak rec, prevozač, netko, hej, dopom še, co stajno tak odpeži, so jeli je nekaj, ki ne bi stošče su, so se jen kujže svoje mene na praje, ale te končne svo, mam pom tak rec ja, avo Antonio, avo jeli su Kornel a Julia tu potom vonaj praje, što najlepje vupada. Hej, a tak my pon na naših starších rejach, abo rejach, ki smo mo nede znamo, rejamo rečime, hadale, probujeme.
2: A ja som mu tam ľudí celé jara písamkva. To je všetci celé vážne, za tam jedna krúta osoba, ten septo do ruky za a pom praje, že voko džo. A aj za to pon vyzve dobien všetci romáče džovač, ale to je pon všetci vážne, za jedna osoba pon tykunče svoma.
3: Hej, na hej, na koncu je to, wieso, môže báča co byč, ale znano tež jenu nos romanosti ešte raz tvorič, tež so je na skupina, tak doby interne je raz sama starač. Na kliže pat.
0: A po přičanem spolu slušíme potom, že môžeme si túto rejovanské skupiny lice ešte také vobladať.

0: Zatkula.
1: Šropjec.
2: Měsac měje je se započal. A z ním tež čas měje metanja. Tu hišće někotre termíny. Tun tydžen měju metaja od 8. do 10. měje v Pančicach Kukově. Kajž tež 10. měje v Serbskej Pazlcach. Dále punže 16. měje v Krušticach a 17. měje v Voklicach, Šunově a Nibelčicach. 14. měje od 11. hodin přeprošuje Młodźinský klub Konjance Šunov na tradicionálny dzień muži. Tam poskyčuje napoje, všelake ry, kajž tež wubiera jedžov za čelne dobromeče. V běhu dňa stej svědčenje a zhromadnosć v središću. Vječer od nedźel 20. hodin přemysni so zarjadowanje do Bružnje. Zastup je damovny. 8. měje v 18. cicci vystupuje v ansamblu Sotrovnje Małwi Wielku svolni poeća Spoken Work Academy. Zastup je od 18. hodin kun spoko 21. hodin. Zastup je damotny. Zaradowanie je dżyl so vospytowacego projekta młodych poetów a poetków. 7. měje v 19. hodin pokaza nimsko-serbske ludowe dziwadło w opomniściu Budyšiny kruch na zadnej stronie mesačka. Po budyski bitowej band Herce. W središću steja štyrjo młody Serbia, kotryž v 1960-tych lit v NDR bitową band założa, a vo svobodze a hudźbie zhonja. Ra bazíruje na wirnych dopomnienkach. Zastup je damotny.
0: Zatkula!
1: Zatkula! Tu som doma!